0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hej.cz.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
4: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
4: Zůstaň s námi na Hej.

I be your buddy? I'm gonna shoot my buddy.

have to drink up all of my gin. And when he gets drunk,

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

0: veselí. Dnes jsou v pekle všichni veselí. Dnes jsou v pekle všichni veselí. Jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Rádio Hej!
2: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Ať jsi mladej nebo starej, poslechni si Traktor na Hey, Hey, Hey.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Hej. Zůstaň s námi a bude ti hej.
1: Radio Hej. Hey!

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
0: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
0: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Ať si lesba nebo gay, nám je to jedno, my jsme hej.
1: Rádio hej. Rádio hej. Zůstaň s námi na...
2: If you are living in service, that's it. Live now.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: Skytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry,

Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Nelenčok Bajer.

0: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milančok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo

zapletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Ano.
1: Máme plán na večer?
0: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Jsi na šrot? To my taky! Jsme Cajda Šrot!
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Čok Bajer.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rockové právní služby v rytmu nejlepší rockové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo Pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjím poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.

0: že Bůh byl vždycky na mé straně. Zůzdím pál plamen jako zlý desaně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně. Dnes vím, že Bůh byl vždycky na mé straně.
1: Poslouchám Rádio Hej, protože hraju slušný big beat a mě baví zůstat na hejtu.

Nazdárek přátelé, tady Kuba z kapely Grammy a zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Nečekám víc, tak se jmenuje náš novej single, který právě vypouštíme, no a my čekáme, že si ho pustíte ještě aspoň jednou. Přeju pěkný poslech a mějte se krásně, čau.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Bylo 13 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio. Hey Radio.
6: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Opravdové hity prověřené časem.
1: S kytarovými riffy, legendárními hlasy, napříč hudebními směry.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: A je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Posloucháte Hey Radio.
1: Full time, rock for you.
2: Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
0: Už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
1: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
0: VoArt. Nechte barvy promluvit.
2: Bylo 16 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio.

Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou. K

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbařinost. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Chuck Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Fest 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? V Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Melanchok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
2: Dobrý den, já vás tady opět vítám a máme tady zase našeho významného hosta Davida Kučeru, což je majitel kanceláře Partners tady na Moravě. Dobré ráno, Davide.
3: Dobré ráno.
2: Já bych se chtěl zeptat takovou první otázku, když už tady vás mám a budeme si povídat o financích. Jaký je třeba rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
3: Tak je v nich zásadní rozdíl, i přestože vypadají stejně. A většinou to bývá vlastně ta samotná mýlka toho, že máme pocit, že fungují podobně. Zásadní rozdíl je v tom, že u běžné platební karty vlastně využívám vlastních prostředků. To znamená, to, co mám na účtu, to můžu utratit. Vidím to hnedka vlastně tu transakci. To znamená, když zaplatím něco konkrétního v obchodě, hnedka se mi to strhne. Pokud tam peníze nemám, nestrhne se vůbec nic. Naopak u kreditní karty využívám vlastně takzvaný úvěrový limit. Je to takzvaný revolvingový úvěr, to znamená, že se opakuje, cykluje, to znamená, vyberu, doplní se potom zpátky a to buď, že to tam převedu nějakou platbou, nebo například inkasem automaticky. Výhodou určitě je to, že získávám v podstatě jakési období na to, kdy nevyužívám vlastní prostředky, to znamená, je to pro mě benefit nějakých třeba 45 dnů v průměru v České republice, je bezúročné období, to znamená, vlastně půjčím si peníze od banky a nemusím v tu chvíli na to zboží mít. Nicméně samozřejmě to je i to základní riziko, že v případě, kdybych neměl na to splacení té kreditní karty, tak bych se samozřejmě mohl dostat do nějakých finančních problémů nebo roztočit dluhovou spirálu. Že má to své pro a proti. Nicméně je potřeba si vždycky uvědomit, že jakým stylem se vlastně ta karta splácí, to znamená kreditní kartu splácím vždycky jenom v určitou dobu a v tu dobu musí mít prostě na tom běžném účtu peníze.
2: Dobře, já se ještě zeptám, protože samozřejmě vím, že Partners je i vlastně partner s bankou, to znamená, že můžeme využívat produkty téhleté vaší skvělé banky. A já se chci zeptat, jestli ty parametry té vaší banky s těma ostatníma bankama jsou stejný, co se týká tady té kreditní karty, když už o tom hovoříme.
3: Parametry stejné nejsou, je to vždycky dané sazebníkem a obchodními podmínkami. Partners banka zatím kreditní karty teda nenabízí. Nabízíme platební karty, nicméně ten platební styk je výhodný vlastně pro klienty, zejména pro platby v zahraničí, nejenom tedy v České republice, kde jsou zdarma, ale v případě, kdy klient platí v zahraničí, tak má ten kurz takzvaným středovým kurzem Evropské centrální banky. To znamená, je to vlastně takový do jisté míry skrytý poplatek, co banky využívají, protože on se nikde neobjeví na výpisu z účtu. Vy prostě za nějakou cenu nakupujete tu konkrétní devizu a v případě, kdy ta cena je vyšší a vy nemáte to srovnání, tak nevíte vlastně, kolik je a to je ten poplatek. To znamená, jestliže Partners banka má středový kurz ECB, jiné banky zpravidla mají rozdíl mezi nákupem a prodejem, takže takzvaný spread kolem 2,5 až 3%, některé dokonce 4%. Takže je to potom znát zahraničí u těch větších plateb, kdy například, když utratíte nějakých 40 tisíc, tak ten rozdíl se může pohybovat kolem tisícovky vlastně na těch transakcích, což je poměrně hodně při té 3% sazbě. Takže je potřeba si i na tohle se dávat pozor a možná tady bych i vlastně doporučil to, že v případě, kdy mám svoji banku, tak lidi používám například na ty české platby a kdy vyjedu do zahraničí, tak si pořídím například Partners účet a Partners kartu, po případě kartu takové instituce, která prostě nabízí zajímavé kurzy, které samozřejmě jsou dostupné i v zahraničí tyhle instituce, nicméně musím samozřejmě znát jejich sazebníky, musím vědět, že za ten účet zase něco platím, což je výhodou.

0: kdo vlastně není schopen vytvářet rezervu. Musíme počítat s tím, že splátka kreditní karty je v podstatě nějakých 5-10%. To znamená, jestliže nikdo nemá 500 na to, aby si ji odložil a ušetřil, tak nemá ani na splátku kreditní karty. Takže je to určitě výhoda pro ty lidi, kteří jsou bonitnější. Je to určitě výhoda i pro ty, kteří jezdí vlastně do zahraničí, protože bohužel tedy jako běžnou platební kartu vždycky nezaplatíte. Například, když si chcete půjčit auto nebo na některých hotelích, je to dáno tím, že oni si tam udělají takzvanou blokaci vlastně té platby a vyžadují vloženě kreditní kartu, zejména v Americe.
1: Výborně, tak my si teď pustíme písničku a pak se zase k tématu vrátíme. Děkuji.

0: My vás opět vítáme v našem studiu s Davidem a já se ještě vrátím po písničce k tomu tématu kreditních karet, protože jsme hovořili, že je to v podstatě takový úvěr. Já se zeptám, Davide, jaký to má plusy a mínusy, takovýhle typ úvěru?
1: Tak plusy to má právě to bezúročné období, to znamená, když to vrátím třeba v těch 45 dnech nebo 50, to záleží podle obchodních podmínek konkrétní banky, tak v podstatě neplatím nic. Kdybych ty peníze měl na spořícím účtu, a to znamená, je nevyužil pro tu platbu konkrétní, tak v podstatě můžu tímhle způsobem i to protáčet a vydělávat v podstatě na spořícím účtu.

0: tu plus, nějaká plusová procenta, protože na tu dobu si to skutečně od té banky půjčuju. Takže vytvořím si právě takový revolvingový, řekněme, spořící účet. Ale to není to podstatné. To, co je podstatné, je to, že když ti lidé vlastně překročí tu dobu bezúročného období, tak většinou ty úroky se pohybují 14 až 25%, což jsou dost jako pálky. Je potřeba si opravdu na tohle dávat pozor. No ale nejde jenom o překročení té samotné doby, jde i o to, že musíte včas samozřejmě zaplatit tu řádnou splátku. A když si někdo vybere při úvěrovém limitu, který se v průměru pohybuje kolem 20 tisíc, u těch bonitnějších 40, 50 i 100, tak když si někdo vybere tuhle tu sumu, tak ji prostě ale musí vrátit. Jo? A když nemá z čeho, tak začne platit tu úrokovou splátku. No a teďka, kdyby náhodou hypoteticky neměl na účtu peníze, tak dojde ke zpoždění vlastně té splatnosti a v tu chvíli se toto všechno projeví vlastně v úvěrových registrech. A každý, byť jeden den, je prostě problém. To znamená, když si pak budete brát jiný úvěr, hypotéku a podobně, tak banky se dívají na vaší schopnost splácet, jo. Takže jestliže se někdo opožďuje a má pocit, že jeden den je v podstatě málo, no tak je to opravdu hodně a fakt je to průšvih, protože banka už nebude chtít s ním nic společného. A opravdu banky to řeší až 3 až 5 let zpátky vlastně tu, řekněme, to splácení, jakým stylem je člověk odpovědný a podobně. Takže na to je potřeba si dávat pozor. Na druhou stranu, v případě, když žádný úvěrový produkt nemám, tak třeba, ať je to kreditní karta nebo nějaký kontokorent, tak to takzvané povolené přečerpání nám může vytvářet dobrou úvěrovou historii. Protože když přijde mladý člověk do banky a chce si vzít hypotéku a neměl nikdy nic a vlastně ho vůbec neznají, přišel takzvaně z ulice, no tak v tu chvíli je problém v tom, že ho neznají a oni potřebují nějakou úvěrovou historii, takže ta kreditní karta nám skutečně může zajistit, že je vidět, že ten člověk řádně splácí, že je odpovědný a v tu chvíli s nás tu hypotéku dostane. Jsou totiž i případy, kdy skutečně díky tomu, že nebyla žádná úvěrová historie, tak prostě ten úvěr nedostal.
1: Skvěle. Děkuju moc, to byla velmi zajímavá odpověď. A já se teď zeptám Davide, protože samozřejmě blíží se prázdniny, je to tady co by dub, a my se chystáme všichni na dovolenou a budeme chtít nějakým způsobem v zahraničí třeba platit kartou, tak poraďte mi, co dělat a co nedělat v tomto případě.
0: Tak záleží, co budeme vlastně dělat za transakce. Jestli budeme vybírat například něco z bankomatu, to znamená potřebujeme hotovost, nebo jestli budeme platit na terminálu. V případě, kdy budeme platit na terminálu, využít partners kartu, protože víme, že to je bez poplatků, zároveň středovým kurzem. V případě, kdy vybíráme z bankomatu, tak ta situace začíná být už vlastně trošku složitější, protože řada bank prostě má za výběry z bankomatu poplatky. Takže potřebuji si zjistit u své konkrétní banky, kolik ten poplatek je. V průměru se ty poplatky pohybují 100 až 200 korun za výběr z bankomatu. Partner z banka má toto zase opět zdarma, takže lze to využít. Jsou i zahraniční služby, které se poskytují, nicméně zase, aby to bylo zdarma, je potřeba si platit třeba nějaký tarif, takže vás to stojí třeba 2400 ročně za to, abyste měli nějaký prémiový účet. Takže vždycky se potřeba podívat na své podmínky, které máme k účtu. To, co opravdu nedoporučuju, je vybírat peníze kreditní kartou. Z bankomatu tedy, jo. Protože kreditní karta není na to určená. I v České republice, když budete vybírat kreditku z bankomatu, zaplatíte přibližně 50 korun za výběr. Když to bude v zahraničí, pohybuje se to kolem 90 korun, může to být i víc. A je potřeba si dát ještě pozor na to, že tam může být takový technický poplatek vlastně tomu bankomatu, že ho vůbec využijete. Když jsem byl například v Albánii, musel jsem zaplatit 5 euro prostě za použití toho bankomatu na hotelu, takže opravdu je dobré si pak i výběry té hotovosti vlastně naplánovat, aby člověk si nešel vybrat, já nevím, 50 euro a zaplatil poplatek 5 euro, ale aby si vybral větší sumu a naplánoval si to případně na tu dovolenou, protože ty poplatky jsou pak poměrně vysoké. To, co je ale ještě možná i důležitější, když platíme u těch obchodníků, tak si dát pozor na to, aby nám nedávali vlastně tu cenu v korunách. To znamená vypnout si ve své mobilní aplikaci, pokud to teda jde, což u konkrétně partner z účtu a partner z karty lze, tak vypnete takzvané DCC platby. Je to vlastně platba, dynamický převod měny, kdy v podstatě vám ta karta zamítne platbu, pokud vám ji někdo v korunách dá. A teďka vlastně proč? To může být přece výhoda. No výhoda to právě, že není, ale je to z toho důvodu, že v případě, kdy to zaplatíte v tamnější měně, například v euru, v dolarech a podobně, tak vlastně tu konverzi provádí vaše banka. To znamená, partners banka vám to přemění do koruny za ten výhodný kurz. Ale když je to obráceně, oni vám to dají v korunách a někdy vám to fakt jako tlačí prostě tuhle tu platbu, tak zaplatíte kurzem její banky a k tomu ještě oni můžou mít různé přirážky, takže jako nezřídka, kdy se setkáváme s tím, že opravdu je to třeba dalších 10% prostě ještě navrch. Někdy ti obchodníci jsou takový filištíně, že vám v podstatě nedají jinou možnost, to znamená, nemáte jak jinak zaplatit, tam je opravdu potřeba u toho obchodníka vyžadovat, aby vám to v té tamnější měně dal. Stává se i to, že když máte zablokované na kartě vlastně ty DCC platby, ta karta vám to zamítne a vy nejste schopni zaplatit. Takže opravdu si vyjednat to, aby vám umožnili zaplatit v jejich měně. Pokud to opravdu nejde, no tak musíte si vypnout teda v aplikaci potom DCC platby, nebo respektive zapnout a zaplatíte v korunách, ale bohužel potom s těmi všemi poplatky.
1: Takže když budeme v pokladně v jakémkoliv supermarketu a pokladna se mě zeptá, jestli chci platbu v českých korunách nebo v eurech, nebo případně místní měně, tak vždycky je lepší ta místní měna nebo euro. Je to tak?
0: Přesně.
1: Výborně, tak já děkuju za toto téma. Já se ještě zeptám na důležitou otázku, jestli byste dal našim posluchačům nějakou radu na závěr, co by si mohli nějakým způsobem odnést ve svém baťušku na dovolenou jako radu od vás, jako finančního poradce, na co si dávat největší pozor?
0: No, já si myslím, že na dovolené si především dávat pozor na svoje zdraví, samozřejmě i na nekalé praktiky některých obchodníků, dávat si pozor na to, kde vybírám samozřejmě i peníze, ať to nejsou nějaké případně opuštěné bankomaty, je lépe, když je to u nějaké finanční instituce, zase kvůli tomu, aby nedošlo k nějakému způsobu naskenování té karty a jejímu zneužití, takže spíše si dávat pozor na to, co je běžné i u nás vlastně v České republice, tak dodržovat bezpečnostní zásady vlastně stejně i v tom zahraničí, to znamená, ať nikdo nevidí náš PIN, nikde nemít ho napsaný na kartě a podobně, takže jsou to takové ty běžné věci, které bychom měli dodržovat, ale je pořád řada lidí, kteří je prostě porušují, takže na toto hlavně dávat pozor.
1: Skvěle, tak já Davide moc poděkuju za dnešní rozhovor. Bavili jsme se s Davidem Kučerou, což je majitel kanceláře Partners, se kterou si tady povídáme celý měsíc a já moc Davide děkuju a doufám, že se brzy zase uslyšíme a mějte se moc krásně, krásné prázdniny.
0: Já také děkuji a přeji všem krásné prázdniny a díky za pozvání.

Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. První repríza ve středu, hned po půlnoci. Druhé repeté ve čtvrtek od 22 hodin. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, něco málo po 19. hodině. Před námi jsou dvě neokecané hodiny klasického roku a old school heavy metalu. A začneme poněkud rozpačitě, a to teprve druhou, v podstatě mohu říci, že poslední skladbou, kterou jako ochutnávku z nového alba Deep Purple, nazvaného Splet, odehrají v tomto speciálu. Už jsem vám v minulosti s výhradami představil opener Arrogant Boy. Záměrně jsem z této fošny minul druhý single Diablo, který mne rovněž neoslovil, a čekal jsem, jestli se mi něco z této aktuální placky nebude více zamlouvat. Celou právě vydanou novinkovou desku od Deep Purple jsem si několikrát poslechl a nakonec vám z ní přehraji třetí single s názvem Guilt Trippin', který před časem tohleto album avízoval. Nic lepšího totiž na desce nenajdete. Pro mne je to docela očekávané zklamání, protože jsem od této nové studiovky nic nečekal. Ian Gillan byl v 70. letech výjimečný tím, že dokázal během jedné skladby přejít od hlubokého bluesového projevu až téměř k nelidským výškám a přitom zůstat agresivní. Ten rozsah a razance jeho projevu jsou dávno pryč. Podle mne přišel ten zlom někdy kolem alba Bananas z roku 2003. Od té doby se hlas Iana Gillana změnil spíše v charakteristický vypravěcký projev než v hardrockovou zbraň a to je něco, co mi rozhodně nesedí. Takže teď si dáme novinkové párply, které hned poté ze svého playlistu smažu. Verdikt je to sice přísný, ale tuze upřímný.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
3: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Na vlnách rádia Hey jsme se překulili do druhé poloviny rockových démantů. Teď necháme zaznít hlas rozumu, hlas Lemmyho Kilmistra, lídra motorové kebule. Od britské kapely Motorhead si dáme skladbu God Was Never On Your Side, Bůh nikdy nebyl na tvé straně. V té se Lemmy zaměřuje především na náboženské pokrytce a samozvané prostředníky mezi člověkem a Bohem. Zpívá o lidech, kteří se ohánějí Bohem, ale přitom vydělávají na lidské víře. Kážou vodu a pijí víno, mluví o cudnosti, zatímco někteří z nich sami znásilňují. Zároveň si klade filozofickou otázku, jestli je Bůh moudrý, proč mlčí, když falešní proroci tvrdí, že jsou jeho přátelé? Lemmy nikdy nebyl fanatický ateista, který by se vysmíval věřícím. Vždy kritizoval především dogmata, pokrytectví, manipulaci a zneužívání jakékoliv autority. Mimo jiné je mi právě tím Lemmy sympatický. Nikdy bezmezně nevěřte autoritám, protože oni pak s vámi manipulují.

in the bush.

Tahle ta poslední píseň od kapely The Michael Schenker Group byla o té malé ďáblici, malé potvoře, malé čertici, kterou zároveň milujete i nenávidíte. Ona vám totiž občas ze života dělá peklo a vy se přesto od ní nedokážete odpoutat. Není známo, jestli měl kytarista Michael Schenker a zpěvák Gary Baden při psaní skladby Still Love That Little Devil na mysli konkrétní ženu. Zřejmě je to jen univerzální příběh o bouřlivém vztahu, ve kterém se láska, vášeň i zklamání neustále prolínají. Třeba se oba muzikanti při jeho vzniku inspirovali tím, co se dělo na šňůrách. Nevinoučká koťátka umí občas vytasit pořádně ostré drápky a vy je přesto milujete. Více čiré lásky a méně škrábanců na duši i na srdci vám, milí rokeři, přeje Petr Zlámal. Mějte se báječně a držte vlnu.

bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Full time, rock for you.

odbyla 9. hodina večerní a začíná 139. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání se znovu po delší době podívá na to, co se děje na současné hudební části gotické scény. Začneme ale pohledem do minulosti, a to s německými Soul in Sadness. Přeji vám příjemný poslech.

úvod 139. dílu obstarali němečtí Soul in Sadness. Jejich Silent Situation připomněla dobu, kdy se dark rock nebál velkých emocí, patosu ani přímého střetu s těžší elektronikou. Skladba pochází z roku 2008, kdy kapela vydala album Zwischenwelt. A co nás dnes čeká? V novinkách například skladby od Vampire, Valentine, Wintersect, The Secret French Postcards, single Gerarda Casseleho z Divo s domácími The Alten Machinem nebo nový single Boy Harsher. V Démantu se rozloučíme s Rexem Arkánou. A pak už nás čeká masivní přísun nových desek od Ambrose Chapel, Eden Synthetic Corps, Front 242, Curtin, Marvel 83 nebo Petrolio. Teď už ale první čerstvá novinka. Britské darkwave duo Vampire Valentine otevírá cestu k eponymnímu albu, které má být v řádu týdnů, a to singlem In the Dark, který si právě teď pustíme.

To byly Wintersect s nejnovějším přírůstkem s skladbou Say Goodbye. Americká kapela v ní nechává gotický rock stěžknout pod pochmurnou oblohou, ale pořád drží melodii, která se nestrácí ani v takovém důmovějším oparu. Pokračujeme dál, tentokrát v elektronickém hávu. Na řadu přijde projekt Cinematics a skladba Calling the Cross. Další z dnešních novinkových zastávek na hraně temné elektroniky a chladného klubového tahu.

irští Giris právě skladbou Party Lines připomněli, že současný post-punk může znít nervně, hlučně i společensky podrážděně, aniž by ztratil tah na bránu. Tohle jméno si zapamatujte. Teď se vrátíme k melodicky temnějším kytarám. Švédští The Secret French Postcards mají venku skladbu Last Dance. Už několikátý nový single, který zřejmě předznamenává novou desku na labelu Cold Transmission.

italští noir edition z písně How She's Got It. Nedávno odehráli dva klubové koncerty v Praze a v současné době se soustředí na vydávání singlu. V dnešním novinkovém proudu podrželi přímočařejší klubovější linku mezi postpunkem a temným rockovým tahem. A teď mimořádná spolupráce. Gerald Casale z Divo spojil síly s domácím projektem The Alten Machinem, za kterým stojí Mojmír Papalescu. Na společné skladbě se podíleli také další členové Divo a výsledkem je Just Do It. Satirický, politicky nabitý kus s klipem uvedeným symbolicky na americký den nezávislosti. Neboť terčem videoklipu i skladby samotné není nikdo jiný než Donald Trump.

poslední novinkou dnešního bloku byli Boy Harsher. Jejich čerstvý single Jeans se vrací zpět k písničkovějšímu výrazu projektu a navíc nečekaně tasí až pozitivní energii nabušený odkaz post-punku. Jay vzpomíná na dospívání na maloměstě, na snahu porozumět vlastnímu životu a něco dokázat. To byla poslední novinka a teď přichází Démant 139. dílu Darkwave. Dnes bude bohužel smuteční. Věnujeme ho Rexy Arcanovi, jedné z těch osobností, které možná pro širší publikum nikdy nestály úplně v prvním plánu, ale ve skutečnosti měly prsty v obrovském kusu temně elektronické scény. Rex Arcana, občanským jménem Rick Milhouse, zemřel 3. července po dlouhém boji s rakovinou. Bylo mu 57 let. Stejný věk měl i jeho otec Charles Richard Milhouse, kterému rakovina vzala život v roce 1999.

Působil kolem magazínu Interface, stál za videoarchivem Static Industrial Television, měl vazby na Vampire Freaks a Dark Force Fest a vedl také vlastní značku House Arcana. Hudebně ho nejvíc připomínají dva pilíře. První je projekt FGFC 820, Harsh IBM projekt, který v New Yorku založil DJem Drakosem. Druhým pilířem je právě Brudershaft, projekt, jehož název v překladu znamená bratrství a který to slovo naplnil opravdu doslova. Skladba Forever vznikla jako osobní reakce na smrt Rexova otce, ale postupně se změnila v celoscénní gesto. Rex napsal text, Ronan Harris z VNV Nation naspíval hlavní vokál, Sebastian Comor z Icon of Coil se postaral o produkci, Joachim Montelius z Covenant dodal samply a smyčky a Stephen Groth z Apoptygma Berserk přidal doprovodné vokály. A tím to nekončilo. Remixy přidali třeba Frontu Fortu, Camouflage, Melotron nebo SITD. Z jedné osobní bolesti tak vznikla skladba, která propojila velkou část goticko-industriální elektronické scény. A důležitý byl i smysl celé věci. Forever nebyla jen hymna truchlení paměti a lásky za hranicí smrti. Brudershaft fungoval jako benefiční projekt na podporu boje s rakovinou a podle dostupných informací se kolem něj podařilo vybrat desítky tisíc dolarů. O to silněji dnes působí krutá symbolika. Člověk, který po smrti otce pomáhal přes hudbu druhým, nakonec sám podlehl stejné nemoci. Stejně jako jeho otec v 57 letech. Démant 139. dílu tedy není jen připomínkou jedné skladby. Je to připomínka člověka, který scénu nejen tvořil, ale také propojoval. Za gramofony, na pódiu, v zákulisí, v textech, v projektech, v charitě i v přátelství. Rex Arcana a Brudershaft Forever.

To byl projekt Bruderschaft a Forever, skladba napsaná z osobní ztráty, která se proměnila v jedno z nejsilnějších společných gest temně elektronické scény. Ještě jednou rest in peace pro Rex Arcanu, který zemřel před 3 dny. A teď už se přesouváme k novým deskám. Začneme u jubilejní kompilace La Danse Macabre s pořadovým číslem 20, které vychází navíc 10 let po vydání první kompilace společnosti Etsy Compilations. Na ní se vrací na scénu i španělský Ambrose Chapel. Pustíme si jejich skladbu Pretension.

0: bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
3: Catastrophe Rising je nový solový projekt Fernanda Antonágy, známého z Plague Garden. The Mummy zní jako staroškolský gothic rock s trochou divadelnosti, někde mezi temným westernem, hřbitovní nadsázkou a odkazem Cramps nebo Fields of the Nephilim. A přitom se jedná o ukázku z eponymního debutu tohoto projektu a skladba odkazuje ke starému Egyptu. Teď přitvrdíme směrem k portugalské elektronice. Eden Synthetic Corpse se na novém albu Away from Human Standards vrací i ke starším skladbám, ovšem v překopaných nových podobách. Takto zní například single Suit v podobě na novém albu Away from Human Standards.

legendární frontu Fortu připomněli, že i když zhasínají koncertní pódia a odchází na zasloužený důchod, jejich rytmus rozhodně nekončí. Skladba Welcome to Paradise dnes zazněla jako součást rozlučkového záznamu Blackout, který přináší atmosféru posledních koncertů, které Belgičané odehráli v lednu loňského roku v domácím Bruselu. A že to byl odchod na vrcholu, že? Kompilaci vydalo vydavatelství Alpha Matrix. Další deska nás zavede k zasněnějším kytarám. Sea Surfer na EP Angels znovu ženou shoegaze, dream pop a temný šum do prostoru, kde se krása a popel drží za ruce. My si zahrajeme titulní skladbu.

To byly Club Drugs se skladbou Overdose. Dvojice na debutu Lovesick léčí zlobené srdce pod neonem, tedy směsí temného popu, elektroniky a klubového smutku. Teď přijde na řadu americké trio Chalk Teeth, které na eponymním debutu brousí svůj darkwave do studené bílé tmy. V darkwave zazní z desky skladba Struck.

Francouzští Curtain právě skladbou Fire připomněli svou novou desku Spiral. Kapela se nechce jen ohlížet, rozšířila své řady na trojici a dohromady se do toho pořádně opřela. Další debut dnešního večera má na svědomí britský projekt Papillon de Nuit, a to se skladbou Sea Within an Ocean. Ta je součástí debutové kolekce, která dostala název Museta.

I 139. díl gotické dvouhodinovky na rádiu Hej má svého domácího zástupce. Marvel 83 právě projel nočním městem vzpomínek ve skladbě Echoes of the Past. Jeho synthwave zůstává na nové desce Inner City filmový, nostalgický a širokouhlý, ale pořád má v sobě i stín pozdních návratů domů. Teď minimalističtější elektronika. Jednočlenný projekt Propter Hawk na albu Dramaturgy rozehrává téma rolí, masek a společenských scén, ve kterých se sami učíme vystupovat. Z alba zazní skladba Chronofobia.

předposlední skladbu dnešního Darkwave představil projekt Dead Boy, a to písničku nazvanou Next Time Never Comes z charitativní kompilace Beat Cancer Volume 4, která znovu spojuje alternativní elektronickou scénu s pomocí onkologickému výzkumu a péči. Tak trochu se vracíme k dnešnímu démantu, že? Na úplný závěr dnešního dílu se ponoříme do temnějšího prostoru. Italský projekt Petrolio vydal album Club Atletico Voces y Gritos věnované hlasům, křiku a paměti obětí jeho amerických diktatur. Deska propojuje dark ambient, industriál a hostující hlasy. My se rozloučíme s skladbou El Silencio s hostujícím projektem Julinko. To je z dnešního Darkwave všechno. Playlist 139. dílu, ale i všechny ostatní, které už byly odvysílané, najdete na stránce pořadu na portálu Radia Hey, kde si můžete všechny odvysílané díly pustit také zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení mimo vysílání, třeba na facebookovém profilu Darkwave on Radio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka, přeji vám klidnou noc a děkuji za poslech.

milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové a zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Nevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povrchná skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme ten apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony of New Wave na Core Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povrhné album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

0: byly Classic Snowball, ale Never Never Comes, já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, a tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OND, ale se Arkou, tady pardon, Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000 letí a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Color Music Radio a Radio Hey.
1: Death.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

0: to v rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si...
1: Hej Rádio. Hej Rádio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej.